0: Jena Poszewczyk.
1: Serbski rozwóz. Pojeszcze. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Niedźe 1800 ludzi je čera dzień přírody krabatu mnie opytało. Kajž nam z čorného kumca zdzielišu by to jeden z najúspěšnejších svojbnych dňů krabatu mnie. Mestru im zbližichu se hosčo najšela korišie staroby svět domiacie zvirinu a rostlinu. Vobladač možachu se tam mestru im tež šelake vaky a alpaky. Zdobom zanišu tež tužto vědohodne vo veľkách, rysach a dživých kočkách. Jeden z veršku dňa přírody by prezentácia Pazorako. Dzień přírody je krabatu mün zromadne z Wojerowski Ludowej Univerzitu a dalšími towarstwami organizoval. Letuši štvorte bie vo nimske dumperowe mištostvo čera horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cukonem hodnočenju na Paula Domša o 2 dupkaj na 4 dupki vutvaril. Druhé a ceče miestno obsadžištaj čera Zéčanaj amtirovace dumperowe mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačoniak iž bie cukonem hodnočenju druhý obsadži čera je než 6. miestno. Štorceči pilot to by před naladniku lisu cista pusta přiladovariu horkach startovala. Na 500 ľudí je od piatka až do nedele Meta Zules festival Miłočan skale vopytalo. Po informáciách zariadovaria bychu na jebač mokrého vedra sobotu s otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe derie dživanička vopytaná, kotruž uhotovaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Po hučbne v obrubenie postarachu som miestru im cíle nové mezvoča na jevišču, prečnajdarec soce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vonarec z nové vesky jako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tuas Someta Zules festival ze samsným menom Vuotuavo. Od dženstnišeho na B6 a 90 južne Budyšina tvária. Kajž krajne zariad za drohotvo a vopkat lazuv zdjeli, ponovia na 200 metrach jezdňu při přemyslovom parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do horneho kraja za to nie je zaurena, zmeja pak ample a nakvilne vobjezdky, puč k tankuni a do přemyslovoho parka vostanie svobodne. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturne živinje a serbske namrjóstvo ve Vužice zesilnia. Vodnětka přehostaja kraj projektovým fongu Kulturny plán Vužica za klitu 1 milion euro. Spěchujomne je hač do 25 projektov cioch šelakorých kategoriách od menších formátov hač vulkoprojektam. Spěchovanie sa přitým od 2500 do 100 000 euro. Vo spěchovanské peneze môža so v osobe a kultúrne cuky pracovač, kotrež sú braniborské Vužice doma. A to bych u naše povieště, kýž namakáče tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dženca, vele, vele svunca, snano nekotre mročavky a vedra riopisaja, zo potom na večo môže so z Užijských horov tište a potom ne rímanje tu do kraja zdobič do šopši maximálne cia cice či stopňach.
3: Na pučach a na druhách je tak daleko našim kuncu šitko ok, ale miestnym sú sa již oprenie vyskače, natvarili mysliče tuž na to, zo je od dženstnišho hač do nedžele tak mienovaná Speed Week, toľka zo so vo sebe veľa vyska na počach a na drohách.
1: Serbský rozvoz.

0: Kajž runiže připovědžene, poda so dženca sluchomobil ze zadkulárjemi. Dokulova, dalši nadrobnost, če manitko Felix, což za nás.
1: Zadkula.
2: Nešto da hevak.
3: Zajšvete džen odmier so Krosčicach sedma stácia letušie bičtúry Rádia Zadkule. Pomovku so potajkým vulke finále Miłočicach blíži. Kulovia pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si na kuždy pat išče do tamnišie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiom nekrásnym vedrie volejbul rali. Štušce môže so vizo tiež kupač, silut abo druhé vece zesvodeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz. Kupanská drasta. Veselíme so tu iš na poriadnu beach party kulovské lesné kupieli.
1: Zadkula.
2: Zadkula.
4: Nič zádeč.
2: Čenca večo.

0: Schöldne hat zu sim Kraju, aber nidom wokuo ruschka. Schöldne, dje dool, činiče, šuče maja turistam, poskytku, suvenire, kotrež muža si zajmovani tam jako dopomnenku na svoj dool kupič osobo domaj zač. Ale činja da to ľudžo tež. Zatkula Franz Richter, jesom je s serbami naprašoval.
1: Činec je, če bo suvenire z dola sobo.
2: Zveča sú to vecky, ki so môže pon v obhode vúživač. A že nic také, nešto, čo je so staj, ale snáno nešto typické, čo je so tam dživa, nekaj kezela, abo také nič, nešto je čaj, čo je so môže pon vúživač.
3: Ja som nekaj hižo jacore leta spôtam romáče práča, to nic čin, čo keď ste pon ženi nesú jac doma tak ráne, kaj sú one tam boli, kde šente kúpil.
1: Až to dopam také, jo?
3: Nej, na huši šo šun, to je standardvic, ale ja som te pon po letach tak husto pon prec metava za jatec, nekúpil skýrne šo kieži, abo tak.
4: Po nic, starých časách aj, da sme veľa popuču boli, bo sme boli na všech 5 kontinentách. Ale nech sme pomášo tepsemo.
5: Spravne pájenu popravom nic, doke sa so tie nekak ženie tam možno tak za to neskyči, doke sa nehušišo niče horí na pučovač alebo snejakovač a to je pon tak nekak tie nešinče niče, kdež bude môsť nekajký suvenír kúpič.
1: Šinec, če bolo suvenír z dola sobo?
6: Ja si drudy en kamen od moria sobo šuvezem. Kuj, ja žno mám vôko doma 10 kamene, od kujžo kraja si je všetci jen kamen súbusam.
7: Hej, tak je klasické suvenire, ja voproti nekupujú, ale što je celé rade činu, že ja si tak typické jedže, oder volie, oder nešto také korenízne, aber také vecky, kde si ja rade súbušine sú, dok si ja musú, že ja všetci z toho kraja, že ešte také vecky sa tiež produkuje, oder rostu, ja to rejnča hač. Bola nás tu.
8: Hej, na kúže pát, posledné leto som ja napríklad za moje přečele ze Španíske, Reča ze Subozova. A ten leto sa v Austrijske bola, a tam sa napríklad moje mačare, jenu mydlo Subozova, a moje přečele jenu kartu z kluštra.
1: Ja spútam, jeli mám ešte ten čas a to, a ten mysle, ešte nešto mauke Subošide, ešte nešto svodke, nešto mauke, nešto typiske. Hej, za moju bavku sa trúšiť o svodkošče, ale jeli mám ja čas, a nankam si nešto, pon tiež nešto za džela hovoku, snáno nešto za kvôčach, také to sme tie subušine napríklad z Malta jemu, alebo jenu listu kartu, tu štandard, také nešto.
0: Mene nás sú po takým celé rozdielne, ale trend, že, kaž sme rúne svišeli, preč od klasických suvenírov, kaž má gnieto, alebo rečasko, k niečemu skýre vôžiť nemu. Franz Richter je so naprašoval, ať bereče si z dola suveníre, ako dopomnenku sa budomaj. Thank you.

0: Polícia z G.
1: Sobotu popodňu sú zastojníci Budušine na Pauliovej vodžeria e-skútera kontrolovali. Tež na drogi sú jedna štocciletného testovali a test pokazal, že by muž po všem zdaču kanabis prav. Tak dovezechu jeho kvoto začú kreje do korunie a netko dostane poštu od policie. Mies Rabovu, Grozgrabe a Sepicami Švepnec je son nedželu pšitvaništu na B7 Džvedžesač nezbožo stavo dokelž, bych ju tam vandalojo tvarske poty do pširova čísneli, přesto převidža 46-letnú zaračenje a zajedže celé nevinovate takrec do tvarništa. Na zbožo so pšitom nezrani, auto pak bu kytro obškodžene 10-10 euro škody. Na kamenským policajským revizorom Věří sledža nitko dla strašného zapšimnenia do obkada a pytaja za skučičelemi. Ve Vojerecach na Teodor Štormovi staj noce na nedželu pjanej muži randalirovavoj a prasko taký metavoj, vobydlerio informovachu policiju a vukopa so k tomu ešte, zoby štaj 42-letne a 45-letne durie viace svojbnoho domu obškodživoj a s tým 200 euro škody nadživavoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohy zivoj a tak do riky, do nysy. 45-letný šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi, kež test pokaza, muži zrazu staj s autom bez dživinového pfota jedžiš přes dživinový pfot, jedžiš taj potom po úce a potom po brzy dele do riky. Vobaj staj k brzy púhavoj, cia postaletne sobu jeduce so sobotu večo lohce zrani, kež policia zžili škodu trochu ja na 15-10 euro.

0: Roxette, stabil, lava, lava, lava. Anitko, ihr na bussert mich.
1: Serbski Rozvoz. Povijestje. V studiju Bettina Wenderutova.
0: Dobro ranje. Nieže 1800 ľudí je čera džín přírody krabatu mne vopytalo. Kajš nám z čoného kumca z Žilišu, by to jeden z najúspešnejších svojbnúch dňov krabatu mne, miestru im zbližišu si host čo najšelakoriši je staroby, svit, domiacie, zvirinu a rostlinu. V obledač možachu si tam miestru im tiež šelake vaky a alpaky. Zdobom zonišu tiež tušto viedohodne vo veľkách, rysách a dživých kočkách. Jeden z veršku dňa přírody by prezentácia Pazoraku. Džin přírody je krabatu mn zromadne z Vojerovskej ľudovej univerzitu a dalšími tovarstvami organizoval. Serbský folklórny ansambl Vudvo je so dženca ráno z turnie rumunský nauručil. Sedmirodský mestačku Kristuru Sekujesk ústupí 19 rivaku a rivariu každý švercori húčbnice a predstaje niečo 200 příladovariam serbské tradicionálne a folklórne rie. Do vukodnie Westfalskie na drastové svedženie si 17 rivaku a rivariu vúžičanské rapsodie konstudženia dojevo od 1912 maja mistačku Švalenberg drastové tovarstvo a od 1962 je tam miestom viacehač 100 pústa skupinu z viacehač 70 krajov na drastovým a ľudovým svedženiu pobylo. Čera večo sa skupina vúžičanská rapsodia do Nauruči. Kraj Braniborska spichuje znova projekty, kotrež kulturne živenie a serbske namrjevstvo ve Vúžicu zesilnia. Vodnitka přewostaja kraj projektovým fongu kulturny plán Vúžica za kletu 1 milion euro. Spichujomne je hač do 25 projektov cioch všelakorých kategóriách, od menších formátu hač kvíko projektam. Spichovanie sa a pšitým od 2500 do 100 tisac euro. Vo spichovanské peneze môža so osoby a kultúrne cúky pracovač, kotrež sú braniborské vúžice doma. Na 500 ľudí je od piatka hač do nedele Metazolis Festival Miłoczan Skale opytalo. Po informáciách zariadovaria bychu na jebač mokroho vedra sobotu s otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničko by vo sebe derie dživanička opytaná, kotruž uotuvaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. V hudbne v obrubenie postarachu som miestruhým cíle nuhe miestvoča na jevišu Brečnajderec soci z Budešina ze skupinu Play As a Katalina Vonarec z Nuje Vesky ako DJ-ka. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Metazolis festival ze samsným menom vôtuvalo. Letoši štvorto bie vo nemské dumperové mištostva Čera Horkách je Filip Král dobil. Roženčan je tak svoj předskok cukonem hodnočeniu na Paula Domša vo 2 dubkaj na 4 dubky vútvaril. Druhé a cieče miestno v obsadžišta je Čera Zéčanaj, amtirovalce dumperové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačonia, kýž bie cukonem hodnočeniu druhý, v obsadži Čera je nož 6. miestno. 40 pilotov by pred naladnej kulisu cista posta přiladovariu Horkách startovalo. Od dženznišeho na 5 a 90 južne Budešina tvária, kaž krajne zariad za drohotva a vopkat lázov zžili, ponovia na 200 metrach jezdňu při přemyslovom parku Bilšicach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do honieho kraja za to nie je zaorená, zmia pak ample a nakvilne vobjestky. Puč k tankoni a do přemyslového parka vostane svobodne. A to one bychu naše džensniše povestše, kiš namakače tiež na internetnú stronách a damotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: Lubia dženca lečný džen, vostanie sucho, pietrovile svonca, nekotre močaky, večo potom s blakami jedne abo tamne rímanie a dešť a to šo dženca při maximálne 3 a 30 stopňach.
2: Našim koncu je tak daleko šitko okej, ale mysliče na to, jeli so sdženca s autom popuču, zo za jí so sdženčnýši ponželu tak mienovaná cuvozjazkova Speed Week, ktoréka zo so vosebie vele vyska tutunto džen.
1: Serbský rozvoz.
2: Jeli vúľadače tiež vytajky vyskač, potom nám to rade sdielče, budeš in 7400 je číslo, ktoréž môžete za to zazvoniť, kýba zapísať, či nám pojesť naši app MDR Serbia, môžete s nami četovať.

0: sam se vas počakati.
1: Spěváky a spěvarjo prvnije serbske kulturnije brigade su s dybkom na probu přišli. Vele kvíle za bachtanje nie. Navodnica dirigentka Judit Kubicec dá im zynki na klavíře. Šako, čas léči, prapremiera oratoria Vulkotna voda v septembre má so šlachčič. Moderna ma tvorba byč tak Mirčin Veclich, močinu putač tak lurikáka Róža Domašcina, kotraž je před 5 letami libretu napisava. Je so imaj tole poradživo, što mysla šulorio, vy přestavce mys probomaj, odmoví Klára z 10-letnika.
2: Hej, to je jedna jara zajmava učba, kotraž jenom můžete souzač. Du jetzt hier deres Pummert Quatsch muss ja da ja ra fein spüren nu na gute Part. Reane Blacky alle da dauert die Tschecher dich da Melodiakus Tschecher ja alle dabei schätze da ko eine Wort Oratorio.
1: Zwotke vonato vi no doke sche vi Brigadi jo Niko Trvureski tam neu Oratorio Mirčina Veclicha Vitonik Achase a Rodischo ve Medliach spivava. Anitko Cicidje Vulkot na voda.
2: Nej, hvor der jo tak prægne jara vajen sa tjulko, har mutter så tre måneder kjive nu. Sande rådje og psirådje, da det er en dybk, gasset der stauer har tjela, da tjulk i tjinja. Mutter det er ved skolibsjester, vel rettimo, hvor så bliver ved geografise, ja da det er en tema bøv, abo jet det strudeste, sit muslibsjester tjinja.
1: Klima og skoda, kotrus tjulk načini, jenus jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebje vodmenjove raz hučbe.
3: Ha ja, also doma nešto druje uja prak, v přirunanju k tým tamom oratorijam, ki še mirčin veci skomponuva, ale to fajn zomo neke spiru nešto bolo moderne, žeš neke ti tako do toho časa posle. Also vone davja šelake parte, ki su opravdu rejane, tež rytmice, havo teksta, vůždo vůzmazne menča jen solo, a dvaj šulare bude ja beatbox vač, von davja tež šelake recitácie.
1: Jenoš hostka probu v novom šulskim liče, a potom bude tak daleko. Prapremiera Vulkotneje vode na Vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
4: To bi potek imenoš mały a krotki začišč z probe prvnije serbske kulturnije brigade Koldicu nedaleko Lipska. Lydia Mačeva je včera našim nečenem programe nadrobne o tem rozpravljala. Jeli rozpravu hišče pytač, abo s Českom žili, potom nije to problem. Možete u kožu čas si naposkač, a to naši internetni stronje, abo tež app MDR Serbia. Vezo mamy jutiš jako podcast s přijotovane v Audiotece ARD Sounds. A prapremieru oratoria Mirčina Veclicha s libretom Róže Domašcinie a s obrazami Mačia Bulanka doživiče, to môžete si netko ižo raz zapísať, keď 1. septembra v Budeskej Krone.

0: Skakje, Serbski folklorne ensemble, Vudvo, Nauja, Sau, Zvisk, do Rumunskie. Přitož su se tam naučili dženca rano z turnie. O tym rozprawia nam nitko Monika Zvysova.
1: Tudy ža skupina Pipačok, te su loni na festivalu boli, a ja sam smia ich przewodzeć. A na koncu festivala su ne prajli, abo mo tež kusk, zobu terine bode bo Vudvoske, jemo k nim šijeli jo do kerestura.
0: No a wieso su Vudvosci tež prawie zariovali a to nic jenoš na jelišču, ale tež celé spontánne, kajž priradži čvon serbského folklórneho ansambla Vudvo, váži Handrik.
2: Aj smo celé spontánne, kajmo také, aj smo na tankoni, si jemo revali, also jako proba, abo kajže šetce veselu tým čovíko, koto su tam sedeli, a bunče smo tým nahorni na revali, logiš, aj, to sa poskyčivo.
0: No a tak si so vudvočenia po tej, kým dženca zase naručili nekak před hodinu, sú si dojeli a netko najprede raz dubi vudvosce, ktorú štoru nesvešiče dobu noc vám, ja si myslím, noc busu nebyť celé tak vočerstviaca. 20 hodinu sú s busom z Rumunskej domojeli.

6 menšino, dost sedmih je a tu su naše pokive. V Rachlowje ma so vjesna kapavka zanirovač, dženca dopudnje na počesalčih převeče so k tomu informacijske zarjadovanje. Tutem pjatem prozdninskim tydženju mame vizo tež zaso dosť poskytku za šulerjo. S přijotovanem je strujim šeprošuje Šulski muzej v Stroži, Džiči Jutze, zabieraja sa tam s molovaniom. Za 10 euro sú tam vaše džiči od 10 do 10 zastaraní. A muzeu zapadne v Užice, to runia Jutze džičace poskytk maja a to od 2 maj do napo 4. Tam môže džiči vo fosíliach sliečiť. Přichodná rečná hodina vobydlarského policista záhradnického zjazka pri kloštorskej vodže. Převedže so Jutze, a to od popudnia 4 do večera 6 do mě záhradnického zjazka. Přizoče se tam prošu s 212. Zjazk serbských spievorských dovolstvů se znova s vami spievač a to po zvučenom vášňu prvního vútoru měsoca pod jakým Jutze večer 6 v korově rumnosti serbského ľudového ansambla tu Budešinje. Sredu je čornem gomcu krabatuje mnie za so kinovečer pod tujem nebjom, a to 9. pokaza so film Terapii für Wikinger. Dženca proša vás zadkulario na dalšiu staciju Beach Toure. Vosma stacija vuraje so dženca Gulovje. A štujšie sabotu aktuálne budač Vulatka z Gomdžiu, spiešne nakvatač. Dodže v našej ARD-mediatice.

0: Bedelnauer sind wir. Aus Amerika rutscht der Ujitze Jan Reher mit Sanas Sportwürfuslitki.
1: MDR Sachsen, Serbski Rosses. Sport.
2: Boj o nimske dumporowe mištonstwa 2024 je daleke tro napjaty. Po čerošim prini miestnje Filipa Krala z Rožanta, druj miestnje Paula Domša ze Zejc a jenojš šeste miestnje Markusa Donata z Bačonia sú so pozície 1 do 4 v celkonom hodnočeniu trochu zmenili. Rozsudne môj za to tež kvalifikacijskej bijaj sobotu a nedželu byč. Sobotu by vubedžovanska čara v rokach ketro mokra a bočana, nedželu pak sucha. Rekordne dobečar DDM Frank Domš ze Zejc.
3: Što se jo na okoline uznaje, jo je mi stare sportnišče bo. A s tem je spodaj kus šotoro, pomene češka zemlja. A s tem to nejo uliku rolo, kozo so uže stali, da še na oči nejo imel, je to ube ne bo. A ve suhočem prohjo, zavol se niče nejo.
2: Přijotovanske koparske R bude sa budešin u 19. FC Rudne Horine Awe 7-2 a športové zjednočenstvo Gross Naundorf bude sa budešin 0-3. Dvojce testovalo je tež prinie koparske mústvo športové jednotky Nebelčice. Piatk večer dobe one doma vysoko ze 16-0, počas 7-0 přečovo rajnemu zjednočenstvu Halštru Linovc. Najlepšie cilcaj Nebelčanov bieštaj William Pletner a Jonas Lehmann. Obaj trechištaj trojce. Včera mieše mústvo trenerskej dvojky Daniel Polink, Mike Jansa, potom hinajše miritko, menujce prinie koparske mústvo športové jednotky Kruščice. Okresný vyšší ligist přesadží so z 3-0 přečivo novému okresnému ligistej. 1-0 Clemens Mark, 2-0 Gabriel Zarodnik a 3-0 Lucian Zarodnik. Ra, Ralbice, Jezor bu odprejena, Sokolio pak namakachu spěšně narunanského partnera a Rajachu bude stecach přečivo celky horní kraj Šprevia. Při dobyču 4-0 celichu Rota za hosči Baltasar Heidorn, Niklas Šeuc, Adrian Voko a Tim Hitzka. SJ Kruščice druhé mužstvo SD Haselbachtal 1-1, Rota SJC Milan Zarodnik a SJ Kruščice druhé mužstvo Nadvor Nimske Baslice druhé mužstvo 0-7. Linovc Pančice 4-3 za Pančice Jakob Pakosnik a dvojce Franz Bulank a Radvor Rajne zjednočenstvo Huska Hodži 1-1, 1-0 by za hosčičela Florian Elsner celiu.
0: Športové vúsledky zimaše za nás Jan Rehor.

0: Radkula.
1: Nešto da helak.
2: Zajšvetođen odmier so Krusčicach sedma stacija letušie bičtúry Radia Zadkule. Pomovku so potekým vulke finále Miłočicach blíži. Kulovie pak leca išče pobyli nesme a tak chceme si na kuždy pat išče do tamnišie oplubovanie lesneje kupiele doječ, so bychme při nádžiom nekrásnym vedrie volejbul rali. Štužce môže so vizor tiež kupač, silot abo druhé vece zesvodžeč dač a odpovedujú k tomu je moto tutun raz. Kupanská drasta. Veselíme sa tu iš na poriadnu beach party Kulovské lesné kupieli.
0: Zadkula.
3: Nic zádeč.
1: Čen sa večo.
4: Ach, Kala, što máš ty, čen sa večo všetí, Johnny? Čen sa pundžela. To dáva vizor jenoš.
5: Zadkula beach.

0: Je na povosmich.
1: Serbski rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobre ranje. Niedźe 1800 ludzi je čera dzień přirody krabatu mnie wopytało. Kajž nam z čorného kumca zdzielichu by to jeden z najwúspěšnejších svojbnych dňů. Mestrujem zbližichu se host šonej šelakorišie staroby svět domiacie zvieriny a rostlinu. Vobladač možachu si tam mestrujem tie šelake vaky a alpaky. Zdobom zonichu tuž to vědohodne vo veľkách, rysách a dživých kočkách. Jeden z veršku dňa přirody by prezentácia Pazoraku. Dzień přirody je krabatu mn zromadne svoje Ruskej ľudovej univerzitu a dalšimi towarstvami organizoval. Serbski folklorný ansambl Vudvo je so dženca ráno z turnéje rumunský nauročil. Sedmirodský mestačku Kristuru Sekujesk vústupí 19 reváku a revariu, kešte švercori hučbnice a predstajenie dže 200 přiladovariam serbske tradicionálne a folklorné rie. Do vúkodnéje Vestfalskie na drastový svedžin je se 17 reváku a revariu vúžičanskie rapsudie konstudinia dojevo. Od 1912 maja mestačku Švalenberg Teutoburgským lesu drastové towarstvo a od 1962 je tam miestom viace hač 100 posta skupinu z viace hač 70 krajov na drastovom a ľudovom svedženiu pobylo. Čaravičo so skupina Vúžičanská rapsodia domaj nauročí. Kraj Braniborska spěchuje znova projekty, kotrež kulturné živenie a serbske namrjevstvo ve Vúžicu zesilnia. Vodnětka přewostaja kraj projektovým fongu Kulturný plán Vúžica za klitu 1 milion euro. Spěchujo mne je až do 25 projektu cioch všelakorých kategoriách od menších formátu hač kulko projektam. Spěchovanie sa a přitom od 2500 do 100 000 euro. Vo spěchovanské peneze môža so osoby a kultúrne celky pracovať, kotrež sú braniborské Vúžice doma. Na 500 ľudí je od piatka až do nedele Mita Zoles festival Miłočan Skalde vopytalo. Po informáciách zariadovaria bychu najebač mokrého vietra sobotu s otvosom spokojom. Nimo všelakých kreatívnych dživaničku by vo sebe derie dživanička vopytana, kotruž uotovaše syč za demokratiu a kurážu Sakske. Vo hučbne obrubine postarachu som miestrujím celé nové mierzvoča na jevišu, Prečnajderec hoce z Budyšina ze skupinu Play Us a Katalina Vornariec z Nové Vesky jako DJ-ka Skatey. By to 8. kruč, zo je tuarstvo Metazolis festival ze samsným menom vôrtovalo. Letuši štvrty bievo nímske dumperové mištostvo čera hokach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok cokonem hodnočeniu na Paula Domša vo 2 dupkaj na 4 dupky v utvariu. Druhé a cieče miestno obsadžištaj čera Zéčanaj, amtirovace dumporové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donac Bačoniak, iž by je cokonem hodnočeniu druhý, obsadži čera jenož 6. miestno. Štorceči pilotov by před naladne kulisu cista posta přiladovariu hokach startovalo. Od džencišeho na B6 a 90 južne Budyšina tvária, kež krajný rád zariad za drohotvor a vopkat Lazov zdžili ponovieja na 200 metrach jezdňu při přemyslovom parku Bilšecach. Tvarske dživa maja hač do konca oktobra trač. Droha do horného kraja za to nie zaurená, zmier pak ample a nakvilne vobjestky. Buď k tankoni a do přemyslového parka v ostane svobodne. A to bych u naše povestče, kýž namakače tiež na internetných stronách a dámotný app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Sluby dženca, viace ač cice či stopňu, ač na cia cice, či takhle nekak živé slibro zalieze, cvý deň čopvo, sucho svunčne, nekotre močavky, najprve než k dekorácii, večo pak môho potom z úžiských horúte, abo tam nerýmanie sobu pšič.
0: Na pučach a na druhach je našim kuncu šitko ok, nie zabudšte pak na to vodženstnišo hač do nedžele, so vyska, vo sebe veľa vyska, premeraz tak, predošim je Speed Week.
1: Serbský rozvoz.

A što možete prihodnih dnjah, tun cive džin doživić, tiž webu žice nice než duolu, máme dost poskytku. Zatkulario prošta dženca vieza zase na dalšu staciu Beach Toure, vosma stacia vuraje so dženca v Kulovie. Zadve nežli potom ižo vulki finale Miłoczyca. Dženca pak v Kulovie v lesni kupeli najpred raz motu džencnišo večera Draste k kupanju. Aktuálne vodače Vodatkaz, če sobotu v MDR televízii videli, jeli pak nic, potom môžete to ARD mediatice nakvadač. V Rachlovie má sa viesna kapavka zanierovač, dženca do podňa na podžesačich prevede sa k tomu informacijské zariadovanie. Vojerovský športový klub přeprošuje Juce Jeny na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Češinkom. Přichodná rečná hodina vobedlárskeho policista zariadnického zjazka při kloštorskej vodže, kneza Kobara, převedže so Juce od 4 do 6 domie zariadnického zjazka v Pančicach Kukovie. Jutce to za jaso tu budešinje žono povete dženje, hač do konca mesaca mače skladnost jacerich hostčencach vosibite žono pove kreacije voptač. Miestru im vopčili sa tiež serbski hostčenc Velbík, abo tiež hostčencaj Karasek a Burkov napšikvat. Zjazk serbskih spivarskih tovarstvov se znova z vami zromadne spivač a to po zvučenem vašnju Trenju v utoru mesaca, potekim juce večer šestčih serbskim ludovim ansamblu.

0: Pečminčino do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: Manženca Bačonjanka Diana Mirčinkova.
2: Trude nezmeni vulki skutk džen človeka, ale jeničke svoje. Spravne džakuju so, spravne je mi žel, pozbudžovat se, ty to zdokonješ, abo ljubozne, ja tu sem. Svoja maja moc, moste tvarič. Prave svoje v pravem vokomiku nastanje zrytka z perfektnosti. Rostče z gečbnosti, sobučuča, a zvolnivosti v opravdu připosluchač. Štuž najprede zrozumi, prijetač reči, namaka husto dokvadnje te svoje, kotrež nadžiju a trošč daruja, abo kotrež jasnost přinesu. Snano zetka ženca nekoho, kiž dokvadne na dajke svoje čaka. Zmisi vokomi kvile, poskaj a reč vedomje, přetož svoje malo płača, moža pak neskončne drohodne byč. Nech moje svoje ženca svetvo přinesu, kdež je čma. Nadžiju darja, kdež dvele rostu, a ľubosť zvúraznia, kdež vútroby ju trebaja.
0: Nábožné slovo k nej má ženca na doku a zamovitosti páčenskie v osade Diana Mirčinkova.

0: A ja som si netko skázala Bettinu do studia, a to za policiu.
1: Polícia z G.
2: Sobotu popodňu sú zástojníci Budešine na Pauliovej vodžeria e-skútera kontrolovali, tiež na drugi sú 11-letného testovali a test pokáza, že by muž po všem zdaču kanabis bral, tak dovezechu jeho kvoto začú krie do koronie a netko dostane poštu od policie. Mies Rabovu, kruz Krabe a Sepicami Švepnec je so nedželu při tvarnišču na B7.9.10 nezbožo stalo, dokud bychu tam vandalojo noce tvarske pvoty do Pširova čísnili. Přesto převidža 64-letný vodža auta zaračenje a zajedže nevinovate do tvarnišča. Nazbožo so přitom nezraní, auto pak bu kytro vopškodžene, 10-10 € škody je nastalo. Na Kamenským poli policajskim revirje sledža netko dla strašného zapšimnenia do obkada a pytaja za skučičelemi. Ve Vojerecach na Teodor Štormovi staj noce na nedželu pjanaj muži randalirovavoj a prasko taký metavoj, vobydlerio informovachu policiju a vukopa so k tomu išče zobještaj 2-40-letnú a 5-40-letnú durie viace svojbnoho domu v obškodživoj a s tým 200 € škody nadživavoj. A muži staj pola mužakova s autom z drohy zivoj a tak do riky, do nysy. 45-letný šofér mieše 1,6 promilu alkohola sebi kajš, so při testče pokaza. Muži zrazu staj s autom přes divinu pvod, jedže staj potom po vúce a potom po brioze dele do riky. Vobaj staj k brioze púavoj, to zajímavé, jeden je na nemský bok púav, tamu na polsku stronu. Cia postaletne sobu jeduce so sobotu večer lohce zraní, kež policia zžili a škodu trochu ja tam na 15-10 €.

0: Spěváky a spěvary o prvnije serbskeje kulturnije brigade su s dybkom na probu přišli. Vele kvíle za bachtanje nije. Navodnica, dirigentka Judit Kubicec da im zynki na klavíře. Šako, čas léči, prapremiera oratoria Vulkotna voda v septembre má so šlachčić. Moderna ma tvorba być tak Myrčin Weclich, močinu putač tak lyrikáka Róža Domašcina, kotraž je před 5 litami libretu napisała. Jeso imaj tole poradživo, što mysla šulorio. V přestavce mys probomaj, fotmovi Klara z 10-letnika.
1: Hej, to je jedna jara zajmała učba, kotraž jenom můžete súzač. Du jetzt hier deres Pummert, Quatsch, Mosche, hat ja, ja, ja, fein spüren, na Kuschepat. Reane Blacki, alle to dauert die Tscheche, die ist da, Melodiakus Tscheche, ja, alle dabei, schätze, da, kuh, jenem Oratorio.
0: Zwotke, wonato wir, no dokes hier, wie Brigadji, Jonico Trevureski, tamneu Oratorio, Myrčina Weclicha, Vitonik Atschasse, a Rodzischo, wie Medliach spüwawa. Anitko Cicicicil, Vulkot na Voda.
1: Nej, hvor der jo tak prægne, jeg har været en satsjulko, har måttet så tre måneder kød dybe nu. Så andre rådte og pshirådte, da det er en dybk, gør så der stauer, at jeg lader det tjulk i Kina. Måttet det ved skjulig, præst så vel rigtig meget, hvor så bliver ved geografise, jo da det er en tema bøv, abo jeg det er strudeste, så muslim præst så Kina.
0: Klima og skoda, kotruš tjulk načni, je nož jedna z temu oratoria. Ida z 1-letnika kvali se vo sebje vodmenjove raz hučbe.
2: Haja, also tam man ešte druhé uja prejak, ve přirunanju ke tým tamom oratoriam, kiša Myrčin Weclich skomponoval, ale to fajn som on nieke spilne, što bolo moderne, čož nieke ty tak do toho časa posle. Also on nedavia všelaké párty, kiš sú opravdu reálne, tiež rytmice, havo texta, vúžde vôs ma znamenča jen solo, a dvaj šulere bude ja beatboxovať, on davia tiež všelaké recitácie.
0: Jenoš hostka probu v novom šulskim liče, a potom bude tak daleko. Prapremiera Vulkotneje vode na Vulkim jevišču v Miščanskej Krone.
3: To bi jenoš malo a krotki začišč z probe prvnije serbske kulturnije brigade Koldecu, nedaleko Lipska. Lydia Mačiva pak je včera išče nadrobnišo o tem rozpravljava. Jeli išče nedželjnu rozpravu skomčili, ne je to vizor problem. Možeče jo kožo čas išče raz poskač, a to v naši app MDR Serbia, abo tež na naši internetni stronje, a so vidiš jako podcast v audiotece ARD Sounds. A prapremieru oratoria Myrčina Weclicha s libretom Róže Domašcinyje a obrazami Mačia Bulanka doživiče, keď špu cedlka pisak do ruky, 1. septembra v Budyskej Kronje.

0: Předešně z motivom, taloky, magnety, boladnice abo samo vůlke v obrazu, všetko to, šako sluša ke klasickým suvenírom, rovně také kepi abo šaul z odpovědného kraja, kotruž můžeš si z dovolá sebou přinést. A to še celé šo jedna, hač jedžeš za dovol, hač to španělské abo italské, abo hač vostaneš při Vůžijské jezorině, šuče dávaja suveníru dost a nadost, ale je to zcela ještě aktuálne, si suveníru z dovolá sebou přinést?
1: Posledně to jsme jen malku dopomněnku subušinu z dovolá a mláčka ten to bude, poté jak jim čtvrtý týdne pojďme do dovolá. Mláč, a co tam nešlo na ráne nanka?
2: Já si neznám žádný suvenír sobu, ale musí v obraze činit jako dopomněnku pon. Já můžu si to v obraze pom vůbladat a pomůžu se mu na ten ráne dovol doponit.
0: V obšené naprašování Franca Richtera, náš zátkula, namakače nitko týž jižo naši app NDR Serbia, abo na našej internetovej stronie tole šako by jenož krótky vúriesk a ja praju kažie, ja sama si tiež rade magnety sobou ozmu.

Jazz hat deutsche Wertschicke, a tu su nasze pokiwy. Jensa, wura jest so dalsza stacja Zatkula Beach Toure, was ma to je? Przeproszeniście, Jensa, dokulowa start z rami je 60, a jeżo na po 60 są ich mustwa przyzywia. Kiedźpu, Zatkula Rioszako postoja lica stajnie jeden motto, motto Jensa, kupanskie drasty. Stujš je sobotu aktuálne vodača Vulatka z Gomžiu. Než klikne so do ARD Mediatheky, tam môžete to nakvadač. V Rachlovie má so Jensa Viesna Kapovka, nie, má so Viesna Kapovka zanírovač a Jensa sče k informacijskému zaredovaniu přeprošení a to napo Jessačich direktne při Kapovce. V Stróži môža so dječi júce s molovaniom zabírač, a to od džesačich docioch, v Muzeu západne v Úžicu v Kamiencu, od dvemaj donapoštyrioch s fosíliami. Vojerovský športový klub přeprošuje júce jeny na pohodžinské informacijské zariadovanie vo športče s Češenkom Babysport. Přichodná rečná hodina vobydlárskeho policista záchadnického zjazka při kloštorskej vodži, kneza Kubera, prevedže so júce od popúňa 4 do 6. A sredu je v Čornom Gomcu zaso kinovečer pod hujem nebjom 9. pokazuje so film Terapie für Wikinger.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio. Žižík Radio. Olio váš, Žižec Sebastov.
1: Čojenka a bajky ze zvieratami máme za vás ve stvátem týždňu lišojských fíriu, ľubičiči. Našo žincajšné kurietko jo krádu narske.
2: Na leto je stavný tak. Z jajo se vukľúvajú kurietka, kenž kši byš pizdži raz kokošuj. Z gusených jajů dvipjú se pilitka a kaccine jaja chovajú kašetka vese. Togodla svišušo, ca se na burském dvirje buroku vováš.
3: Pilko, pilko, pilko, pilko, pújščo, pújščo, pilatka, pújščo dom.
2: A z večego drypocu pilitka pytom ve jadnej smuze za guseneju mamu. A kaž vova buroka zase...
3: Pilko, pújšče moje kašetka, pújšče dom.
2: Pytom drypoco kupka piletko v jadnej smuze za kacku k futrovým nopaškam. A nín to si myslíš ho, až vova buroka tek číp, číp, číp. Ale to kytujú kurietka sami. Ráži pak schovajú se tek pod kši dvoma paty svieje mame.
4: Mašelka kokoška, vedkulia pširu. Z jaja, moja mauka kurka, z jaja si se udvipala.
5: A ty si se také z jaja udvipala, mama kokoška?
4: Ako ty před letami, moja kurka.
5: A z vedkul pšířo jaja?
4: Som jajo z ňasva, z ňogo si se udvipala.
5: Ach, to je tebe z nás, mašerka kokoška?
4: Ach, víš ty, moja mauka kurka, žink svojomu nanoju kokotoju a pšašaj jogo, kak to s tými kokošami a z jajami jo.
2: Kokot jo stojou, ako tak cesto na gnojový kopici. A jo spíval svýho kikeriký do gumna. Togodla nio mil chly, narský kurce na pšašanie, vytekroniš. Tož jo se vrošiva kurka zasi ku svýjej mamie kokoše.
5: Smijem zasi do škirpiny svýjego jaja zalist, mašerka kokoška.
4: Ale co ga tam což, moja mauka?
5: Musím přemyslovat, a za to treba mír, ako som jen miła škerpinie.
4: A vidcom, což přemyslováš, moja kurka?
5: Pekšiva vížeš, co jo ako prídne bylo, jajo abo kokoška, dokuláš musí tola kokoška zniasť jajo, z kytaregož se ukluvajo kurka.
1: Jo, kurietko, musí přemyslovať a vy snaž také. Šukným kurietkám vám ľubíši žucím viasové lišajské tužin a veľa viasela s našimi zvieratkami víče stojte myšak a myška pra nás ve srežišťu.
0: Raz, dva, tři!

Pakšecujeme s feriovým programom startujeme ve Brambovské do stvrtego feriového týženia. Na kaký pád? To zgynie, že net vete mňa. Do toho, co vám redne ženžicuš, ja som Anja Kochoj-Švarcová. Vítam vás učobne na penižeský aktuálny magazín Vesáreské rece.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишек Себастьев.
1: Čojenka a bajky ze zvieratami máme za vás ve stvátem týženiu Lišojských fíriu, ľubežiši. Našo žincajšne kurietko jo krádu narske.
2: Na leto jo stavni tak. Z jajo se vukľúvajú kurietka, kenž kšipiš pizdži raz kokošel. Z gucinnych jajů dvipju se pilitka a kaccine jaja chovaju kašetka vese. Dogodla svišušo, ca se na burském dvirje buroku vovaš.
3: Pilko, pilko, pilko, pilko, pujščo, pujščo, pilatka, pujščo dom.
2: A z večego drypocu pilitka pytom ve jadnej smuze za gucinnyju mamu. A kaž vova buroka zase...
3: Pilko, pujšče moje kašetka, pujšče dom.
2: Pytom drypoco kupka piletko v jadnej smuze za kacku k futrovem nopaškam. A nin to se myslišo, až vova buroka tek číp, číp, číp. Ale to kytuju kurietka sami. Raži pak schovaju se tek pod kšidvoma paty svieje mame.
4: Mašelka kokoška, vytkul je pširu. Z jaja, moja mauka kurka, z jaja se se udvypala. A ty si se také z jaja udvypala, mama kokoška? Ako ty před letami, moja kurka. A z vytkul pšířo jaja? Som jajo z ňasva, z ňogo si se udvypala. A kto jo tebe z nás, mašerka kokoška? Ach, víš ty, mia mauka kurka, žink sme jomu nanoju kokotoju a pšaša jogo, kak to s tými kokošami a z jajami jo.
2: Kokot jo stojou, ako tak cesto na gnojovej kopici. A jo spíval svýho kikeriký do gumna. Dogodla nio mil chly, narský kurce na pšašanie, vytegroniš. Tož jo se vrošiva kurka zasi ku svýjej mamie kokoše.
4: Smijom zasi do škerpiny svýjego jaja zalist, mašerka kokoška.
3: Ale co ga tam, což moja mauka?
4: Musím přemyslovat a za to treba mír, ako som jen miva škerpině.
3: A vidcom, což přemyslovaš, moja kurka?
4: By křiva vížeš, co jo ako prýdne bylo, jajo abo kokoška, dokuláš musí tola kokoška zňasť jajo, z kytaregož se ukluvajo kurka.
1: Jo, kurietko, musí přemyslovať a vy snaž také. Všetkým kurietkám vám ľubíši žicím viasové Lišojský týždeň a veľa viasela s našimi zvieratkami víče stojte myšak a myška plánas ve srežišťu.

0: Živanišče za sarsko-kubanjsko uvijanje v Hrše bozu kratko abecejo zagronitem jaz drugim za ucpne sredki v srbščinje. K vesebnem poročenjem slušaju knjigve za domovnjo vedu. Mjastem je sarsko-kubanjsko abecej v kooperaciji s recnem centrumom Vitaj južo udal v ludovem nakvatnistvje domovina v tom reže dve knjigle. Aktualnje živaju na daljšnem poročenju. Marija Ilikovska Winklerova jo se obgeniva za projektom a se rozgranjava se zagronitoma autoroma.
1: To budu nento Češe kniglicki v tem reže. My sme južo přestajili ze zgono srbšinu Čišetstvo Niga a srbska Vjasniga a nento ten Češi zvisk budu nove kniglicki srbska kultura v zahadnosti a to budu celé nové texty.
2: Groni Timo Mieszkank. Kniglicki sú myslené za nejmłodšiu generáciu.
1: Cílová kúpka je najprve raz u kniky základného svojšenka, ale to negroni, až te kniglicki nemku staršie u kniky užívaš, abo také dorosčené, ktoré až z nemského boka se zajmujú za serbské reálie. Dokoláž sú všetky texty serbské a nemské, tak oni opoznajú žincajšný vít na serbské byše.
2: Tyke gaž stej se prednej publikácii ugetovalej pe gernoserskem příkladě stojí u ve fokusu pšeci Dolna Úžica. Timo Mieszkank a Werner Mieszkank stej zestajiłej za kniglicki témy, ktoréž se pešegujú na dolnoserskú kultúru.
3: Což ja nem to vidím, ja to vôsobne, až sú to staviznické zešovky, alebo kniglicky kenč, sú z perspektívy Dolnej Úžice. Dolno sábo spísané a nic z perspektívy Grönmara, tak Gornej Úžice. Všetci, až sú zgromadné stavizny, predstaví oni po našich názgoninách to gornosábske, to budúženské dominírujú. A to dolnosavské srdcu je tak čochu slik stvorcone alebo menej vážne. To, co mohu převinuš.
2: Přitom stej se autora dejavej rozsužiš za vieste šežišťa srskej kultúry.
1: Na te šežišťa sú se udali z toho pošekno vida, co ucenujú srbskú kultúru. A potom som zestajú šest šežišťov a te či na či rozdeliu, tak až každá znajú má svoje speciálne polo. Ja mám šežišťo serbské písmojstvo, serbskú literatúru a básnikárstvo a serbské molárstvo.
3: Jo, tam že vo předkřesťanskú vieru a religiu, vo literatúru casnikárstvo a vo zaježenosti muziky, srbskej muziky, až do našeho casa, tému jo zapšalom dosť. Môže byť, až sa to a druhý tak ešte zmení.
2: Werner Mieszkank mežo se přitom zepieraš na názgenenia ako negajšný srbský žurnalist a muzejovník.
3: Ja som v srbském muzeju přes palc konionem v okolo Čížašča ústajenco zestajú. Kuratíroval a tam máš taký veľký příběh na informáciách. Tak uvědomuješ mi, což také knihy zestajíš. Teď také nebudu až to kůždé nadrobnosti dospojné. Ta cílová kupka tu vědu nemá a tež ještě nic názgonění a tež ještě zřecu tak nemůže obchádáš. Tak oni něco písáš, což je komplikované v jednových svojách a sadách. To nie je ľažko.
2: Aby byli témy prístupnejšie, sa texty na šaký part udopolňujú.
1: My sme zdobili dolnovúžiskú grafikáku za pošetko vúgotovanie a potom po tém mústre tých všetrádnych kniglicko, co me také ilustrírovaš a fotografie a poglednice přidáš, ktoré sa gože k tým jednotlivým potreskom.
2: Za také texty trebaš pak šik a vedpovedný stíl usmierjone na cílovú kúpku. Veni nesmiejú byš pšeliš obširné.
1: Ja nem to na tom živám, až ja te texte zgromažijom a te texte po možnosti majú samský raz, po takým ja filujom na tých textách a potom na zimu du te texte k grafikkarce a potom my te obrazové ugotovanie přijúdame.
2: Cesto jo pak kradušeško se rozsužiš.
3: Jo, ja sam pred godinu ešte raz gledal, kak veľa svojho, kuž text má, dokud až tam je na gorná granica. A kaž veľa vieš, napon by mogol na jednu tému muziky, alebo literatúru, alebo časnikárstvo, tež ten celý zešuk mohol opovniš. To vážnejšie, to zajemnejšie vybieraš nekakú faktologiu, ktorá šo zacetal ja zajemné, až môžem, to ešte nesam vežel. A tež za dorosčanoch budú ho všaké fakty, kenč nesú žená senzácia, ale je to zajemné, aby im to vežel a také vhodnoše srbstva na cej súžil. To nesú ja na to návogy a to drastve a ten celý folklorizm, a šo kaž co, ale ho sú stavizne v Užice, Nemské a Európe sobou spísané.
0: Ja zatem, ako sú za sabšinario južo ušli kniglický žišectvo Nega a serska jas Nega, živate Kubaništo ABC a Riecne centrum Vitaj Ninto na Češem žilu porocenia, ten raz pod titelom Serska kultura Nega. Vitaj centrum se stará v lektorát a grafikárku a ABC v texte a obraze. Maria Ilikovská-Winklerová je so rozgrania vás autoroma projekta s Timom Miškankom a Wernerom Miškankom.

Deja Prosnine, Zatkula zasplanuje. Dun event we Wužice, fetzig luschne Jungrutne. Guj du bunge lusta, biskup si sportnischu, aber lesku zetka srpska

0: Mysmijensa na wopycie w kulowie, tu nie pakieny szmodzi na tyś pośitku nie jest jepsi najlepszym wierdę tuż, co ludzi do lesnie kupile dojewo. Tak sam tyś, że słyszał, że je wołka, wot rajaria zambuka, mustwa zambuka, jest je dojewa z rizy, po takim jara wulki nawal jest tu do kulowa podał. Haj, tyś modzina jest intensywne. Na dżensiši v 8. stáciu přijotovala. Všimni je tu netko Matias Klimank. Matias, až tavo to šo šitko mače také kježi?
1: Mo mamo na kježi pat pražené kobaski, ze sautu, steak ze sautu a grilové tvarošk. Po takým dajče se na kježi pat ľubič. Vezo tež naše napoje. Hoj, šitko ješte tu.
0: Kak dlho ešte o to netko také přijotovali? Also ja som slušal, že mili zajšie koncerty na Wilco Party, Pump Beats, bola vás okulova, je to bo jen vúža dano, alebo haj?
1: Na haj, nekým mesto mi na vista rutina jemo prajem, also musmo sa dere přijotovali jemo prajem, to nekým mauký kúš, kod naša Wilco cilka, môžem prajči, kýšto nekým přijotuje, všesto tá Wilco skupina je to tam, môžem sa dere přijotovač na tým Pump Beats, a hej, všetko také nebyšie tak češké.
0: Hej, tu na tým miestne ješ raz vulký džak kulovské modžine za tie poštiny tu namiestne. Hej, útromne džak, Matiaso, my sa nedom ešte raz svišimo a přizumíme sa po příchodném spíbe.

Do wukodnije Westfalskije na drastu svijedjen jesi sidnače reboko a revo rion dvužičanske rapsodije kunstidžina dojevo. Tamniše drastu je toorstvo je skupine ze scuje nimske přeprosovo a vjezo nepokazahu moži serbs reovarjenoj svojske rije, ale kolebachu so tež zromanje s domorodnimi na jevišću k klasiske dujorske hudžbje. To zajímavé na Švalenbergu je to vjeska v Teutoburgskim lisu, kotra stej kompletne pod pomnikoškitom ze svojimi tykovanými domami. Upada kaj sredžovikovské mjestečko. Od 1912 maja tam hižo drastuje tvorstvo a od 1962 je tam mjestem viace hač 100 pousta skupinou z viacač 70 krajov pobylo. Netko slušia potekim tež Serbia do hustnej knie Švalenberga. Včera večer je sa skupina Vužičanskej rapsódie domov navrúčila.

Hrač za vás přichodný update z Gulu a mám poladáme netko skrutka do hinešie športové družiny. Mienujce do kopaňce. Tu chvíľu so v mnoho srbských kopalských tovarstvách na novú rejnú dobu přijotuje. Tuta za jí so mienujce v okresnej Vyšej Lize a v okresnej Lize hižo přichodný týždeň piatk po takým 48. V okresnej Lize zaje radvočenie piatk večer v 7. sezónu přečuje mústvu z Minakawa. A v okresnej Vyšej Lize sú ralbičenie piatk večer na po 7. na Kroščan.

Kupanska drasta, to je náš ženský motto na beach ture tu v Kulově. A štuše tu námestné je zaujíští, že to jedno alebo tamno v kupanských drastách vůladal. Za letošu beach turu jsme si jako zadkulore minuci přemysleli, že je každá stácia beach ture tak rec mauka motto party. Tak měchme například v Ralbicách motto Dürge Satellit, v Nebelčicách běše motto Modro Čevane Běve a zajšu týden v Votruje měchme motto Tank Top. Rajero a přiladovare měchu dženca v Kulově po takým náhok si svoje najpísanější kupanské kolové abo najrinči bikini z oblekač. Než takhle na temperaturu poladám se tuto moto vjacač hodí, tu jsou měnujce kytrovele ľudí kupač boli, a když takhle raz do ľudí poladám, unie tam na směr kupaništo tam netko, jace nejsou teko ľudí kupač a v kupanský drastách, dokud je tém městem zaurivo, ale hej, tu hledám nekotrych v kupanských drastách. Já jsem ty prede viděl ľudí z kupanským mantlom, tak rec, oni jsou si kupanský mantl zotvali. Městem pak již zase rozotvali, dokud je jim to přečupo bylo. Vidím nekotrych kupanské kolo. A je to bude zajímavé, jak věle potom opravdu na tu obraz přijdu, dokud jsou si věle jich kupanské drasty netko tyž zase slikali. Hej, to jsem čipne pan, jak veli ľudí pan bude. Však má Kulovská modina tu tak šanzu se prinu stáciu zadkula beach ture 2027 zaujšiť. Po příchodní účbe smím vám potom tiež nedom moto za příchodnú stáciu mienujúce Rožan přeradžiť. Hej, vlastenče po takým přiradiach, buďte čipni, tu pozadku so dále volibúreja. Hač, naši jona update do Kulova.

0: Ja som všetci ešte tu vekuluje na 8. stácii našej Zadkula Beach Volleyballuje Ture a steju tu netko pri stejnišu TV Bund, projekta TV Bund a domovina a pri mne je tu netko Melanie Heinkec, ona je projektová manažerka domovina a hej, ona to exaktne hižo dve leče činie, od 2024 ona mi rune hižo přeradžio. Melanie, što je váš zamier tu s vašim projektom?
1: Hej, my spotamo s tutom stejšom celienoru rum s demokratiou pelnič, my přeprosimo na rozmu, a kujže kotrž je neprašno po nás vod, my jsme si podnien sabski stiker, abo dalšie sabske vitske subuzač.
0: Hej, jara vážna vitska po takým rum s demokratiou pelnič, to je opravdu jara vážna. Oni sú s ich projektom hižo v Nebelčicach pobyli, v Konecach a v Votruje. Tam sú one s ich autom, s ich mobilom, přijeli a tam opravdu ich projekt rozširili. A hej, jeli máte trošku chvíle, přijďte tu na stan TV Bund a domovine a Melanie Heinkec a ich kolegy vás ráda poradžuje k téme demokratia. Tuž po příšenom spíle dává update z Kuluá.

0: Hej, kajše prede iže svišeli, budem o to příchodne týždeň v Rúženče Mucha a Šlips. Netko pak najprv raz vrčo do Kulova, tu je moto Kupanska drasta. A hej, ľudia možná sa tu v oprode pomalu na skupinský vopras přihotovať. To by sme tuto ešte trošku dále dozadu sunúť, dokáž nie je skupinská fáza ešte dorata. Po takým bude to pon krotko dodžiavečích veľký vopras s všemi, ktoré sú sa v oprode Kupanskú drastu sobou šiezli a tu kúpali v Kulove v lesnej kúpeli. A hej, a rady ešte raz vospetuje za všetkých, kýž tu koncept ešte rozumili nesú. Menúce maja kúlose šanzu sa za našu kletušu bičvoli bolu túru 2027 hrinnú stáciu zaujšiť. A hej, ja môžem vás jenož apelírovať, tu sa potom na vobra stúpiť a kúloske modine vopročiť tú šanzu dať hrinnú stáciu 2027 vôdovať. Hej, všako kletu, hižo viac 8 stáciu nezmieme. A máme tak, alebo znak ešte, že stajne všetci jac přizujenú hač možnú stáciu. Hej, tu iš pojďte potom opravdu šíce na obraz šíce, kýž majú kupanskú drastu sobu. A pomajte tak, kulovské modžine.
1: Zadkula.
0: Serbský folklórny ansambl Vudor je so dženca ráno z turnéje v rumunské Nauročiu. V sedmirodském mestačku Krišťúru Sekujec ústupí džiatnače Rievorkov a Rievoriu. Všetce ich ju niedže dvešší přiladovariam serbské tradicionálne a folklórne rie. Do vukodnej Vestfalské na drastu svedžen je si synnače Rievorkov a Rievoriu v užičanské rabzódie konstidžina dojevo. Od džiatnače 112 maja v mestačku Švalenberg drastu je tohostvo a od džiatnače 162 je tam miestem viac ať 100 posta skupinov z viac ať 70 čelekých krajov na drastovom a ľudovom svedženiu pobylo. Nedželu večer je so skupina Vužičanská rabzódia domoj naúročiva. Na 500 zajímcov je od piatka hač do včerošho Metazolis Festival při Miročanskej skale vopytalo. Po informáciách zariadovaria bych ju najebač mokro viedra sobotu s odvosom spokojom. Nimo šalakých kreatívnych dživorničkov by o sobie dere dživornička vopytana, kotruž vôdvaše sič za demokratiu a kurážu v Zakske. Vo hudžbne vopúbienie postarachu som je s druhým celenovým jezvoča na jevišču, Brečnajdre Coce z Budešina ze skupinou Play Us a Katalina Vonorec z Noje Vesky ako DJ-ka z Katie. By to vás mekroč za je tohostvo Metazolis Festival ze samsným mienom vôdvalo. Letuši štvorte bie vo nemské dumporové mištostva včera v Horkach je Filip Král dobil. Rožinčan je tak svoj předskok v celkovnom hodnočeniu na Paula Domša vo 2 dybkaj na 4 dybky v utvariu. Druhé a cieče mestno v obsadištaj včera Zejčanaj, amtirované dumporové mišto Paul Domš a Markus Pech. Markus Donat z Bačonia, kýž by v celkovnom hodnočeniu druhý, v obsadži nedželu jeno 6. mestno. Štorceči pilotov by je před naladnej kulisu cista posta přidodovoril v Horkách štartovalo. Viacore stá serbských a dalších verových je sredu v českej krupce putnické kemšel svedčivo. Božomšu v bazílice Bološtivie Mačere Božie svedčeše nimo českých tež 6 serbských duchovných. Vône celebrant by kapvan Peter Mrus. Nimo 8.4 modosných a 5.20 dorošených, kýž bych sa peši na putnické miestno podali, bych sa další serbské putnice s busom, autami a kolesami do krupky na putnické kemše dojeli. Modostní sa piatk zase do Krušic na Uročichu.
1: Zadkula.
2: Neuse, Zeuse. Každú pondelok.

0: Ale netko najprv raz neznate, ale opročite banger Open Your Mind od DJ-a Quicksilver.
1: Zadkula.
2: Šodamne.
3: Ja, vos tu dve.
1: Open Your Mind.

0: Zajšły konce dnia bieše za so tak daleko. Dobie je mieta Zodus Festival, a naša hildži bie za nas podla.
1: Što so stanje, gdyż kolidiruja tučne bit z najšelakorišich žonrov ze serbske Vužicu? Cele pravie, total jungrutne alternativne festival, a to při miłoczanske skale Vosričovnije Vužicu so narodži. Miestem hižo ke vosomu raze je so Meta Zoles Festival vôrtoval. A hina, kači še na prvním festivalu před 9 letami, možahu organizatorojo lica viacero 100 ľuži vítač. Zatajke množstvo v obdobariu dobiachu vizo vôľký areál spiotovač a natvarič a kunstoženia planovač. Ale hač barie, dživaničky, abo tež mega dobra ječ, organizatorijski tým festivala je našo mysliu.
2: Mo mamo dva jevišča, je moj jednu jedno vodne jevišče, lica s jednym novým stanom, mo tak môže prať, abo z drevalne konstrukciu, a potom jednu tent stage, kajš meno praje nulký stan, haja hevak, sobotu dáve jacore workshops, když môžem on sa obdželiť, haj, poušitku ne môžemo prajť, co môžemo jara alternatívne popúču, pširu na joke vesem svedženom.
1: Festival je so piatk započal a nedželu pši podňu skončil. Sobichu hostčo festivala po takým zabavieni byli, mejachu sobotu na festivalnom areálu šelake dživaničky. Při tym by organizatorom jeden aspekt vo sebie ważny. Tobias Wenzel z Gamienie przeradzi.
2: Also naszym koncepcie ST, so mu jara na regionalitu, na przyrodu ladamo, demokratii workshopsu, die kuźle to podla, bo mu spotamo to zapsijeć, die natur poskitki, kaś takie zulowe podpuczowane, tak som einfach de kurzi gotus tu su dale kubach možemo zajme na kuže patu han na vizo de šetzo negativ workshop sine aktivitu liter bische to in skate workshop
1: Poč malovania pustových kartov hač to kšido čišča byše šitko budla. Za Flinta Plus zajímco elektronické hučby miachu dživaničku, čiž na uknechu v občinicu, kak so elektronická hučba produkuje. A môžachu sa tiež sami vyspytač. Počilne deriemeče bieše sa kuchna na mieste postarava. A hina kač od viesných svedženiu zvučené, mieše kuchynský tým festivala novú a načasnú predstavu, ktorú je čcíža poskyčiť.
3: Naša kuchna na Meta Zoles je jara regionálna. Mo nakupujemo naše co ješ bola Domanic, alebo bola Veselic, z Krušic, alebo jo, máme tie glaje podľa naše areála, tu je Permagold genosenšaft, a bon spota mota grec veľa fermentovač, a tiež zabarič, tak so máme všelakové komponente, bo máme veľa fritky tak grec, to sú jara tučné, a tam jo šetc dere, dež máš nešto kisavo podľa.
1: Hač myškace, abo kisavé fritky, zimná boršť, abo tiež tako Johnny Skvičak, od piatka hač to nedele mieše kuchynský tým Vukovo Johane Cužec ječ v poskytku, kotráž mieše nimo regionálnosti, tiež ešte dalšiu osobitostku.
3: To je šo vegan, takéž ja nám to vážne, za kúži ješ smože, za ome netrámo nekak všelakore ječo poskyčiť, kotráž potom, to šo bude komplikované činí.
1: Hej, ja som vizor tiež raz jedna abo tamne frutky voptala, všetko za rešeršu a rozpravu so vie. A dež som je prašeče, dajku ječ, mol je vodnitka na kúžem svedeniu ve Vužice poskyčiť.
0: Naša hlži byše sobotu za vás na Meta Zoles Festivalu při Miłoczanskej skale. A po všichodnom spíve zonime hiště vo dalšie osobitosti na festivalu. Tu hižo raz malo teaser.

Nedom při spočatku jich performance je so crowd před jevišťom romadživa a běvod skupiny total přesvědčená. Z jich vášňom a vůstupováňom jsou hosti zahorili a to běše na koncu tež slyšeč. Nimo skupiny Play Us vůzpytaše so tež dalša serbská newcomerka a na vonem jevišťu festivala. Katalina Vornorec z Nuje Vesky, znata jako DJka z Katy, je menujce to runia sobotu vystupiva a nový hudžbný set predstavíva. Katie môžeše ľudí rúne tak zahoriť a kvaut rejovaše nedže po 3 hodine k bitám hudžby. Ústupaj biešte po takým jara úspešne a zasoraz do pokaz vôľkoho talenta mladých Serbokov. A zviestoštu je to rúne hakle za počátky kariéry.

0: Zadkula. Šropjec.
1: Tuto konstitučenia potekím od 7. do 9. augusta odmie sobo rádoriu Modžinským klubie Barovo Festival. Sobotu 8. augusta odšokuje vás EDM, pop-hudžba, kajštiš house-hudžba. Tež technobungo bude znova otevrené. Dáša osobitoska je tankovania, kotruž otevria v džesačích. Dekanátna Modžina přirotuje vúlet Modžine do sriečne Vúžice, a to nedželu 13. septembra. Plánovanie nešpo v sprouviach nemsce spraj bola hamora. Čomikovanie po sprivi a grilovanie. Přinoš kvičina 25 euro na osobu. Do busa zaliešť môžete miestrujem v Rádoriu, Kruščicach, Voklecach abo tiež u Kulove. Niečo okolo večer na po 8 ešte šico zase doma. V nemských kinách budžo od 12. do 13. septembra kinové svedžen. To reka, zo šo jedne kotre miestno na žoli abo kotre film si vuzvoliče, je než 5 euro za tiket pvačiče. A přichodná stácia Bičtur Rádia Zadkule je po zvučenom vášne punželu 10. augusta, a to v Ruženče. Moto za tuto dženje Škips a Mucha.
0: Zadkula.
2: Tu som doma.

0: Je to v sedmi rocke, gdje sedli narodna menšina Mađarov v Rumunske. Pjat kvečer ustupih u dvosu tam na kužiletnem vopomemskim svedženju za mađarskeho narodneho basnika a rieka Zandora Petofija. Ketro zajmova naležnosť, abo? Ale kak v dvosu poprom do tajko malo mestačka vosrieč Rumunske pšindu? Viac o tem vie sobu organizátorka jezby Monika Zysova, kotrež je modostných na turnéji převodžova.
1: Tudi ža skupina Pipačok, kde sú loni na festivalu boli, a ja som smiela ich převodžeť. A na koncu festivala sú ne prajli, abo mô tež kusk, zobu terénne bo, kde bo v Udvorske jemo k ním šieli jo do kerestúra.
0: Ale kak je so revoriam a revorkam jezba ľubiva?
2: Môj highlight, kde jezby do Rumunske, byše tu v ústup na kúže pát a potom tá aftershow party.
3: Môj highlight byše s tým psíkom Bašon v tým rytmiku sa kúpať. Also Bašon byše tu psík, vo tu v obsiedžara, kde sme mu přenocovali.
4: Mir ist sehr lieber, dass der typische Jidje-Wobtatsch, du gehst den Borikischer nach Wobhospodario, den Jara Willes Hamtschino, der Swisske Sarot geht, Schai, Ha, Pumasanke, Ha, Poliokur, da bist du Jara Dobre, Ha, Seimer und der Wobtatsch. Alle wissen, dass ihr die drei Rewanske Skupine Wobladatsch hat im Programm, hat die stark das Romat Nost.
5: Najlepšie som mi ľúbilo, to zaznačovať tých nových ľudí, tá kultúra, a tá hinešie rie, a tie celé národa zrovnanosť od nás.
6: Also najlepšie ľúbilo, ja som mi zaznačovať od tých ľudí, tak ktoré přiúzali, also musel týmo napríklad jen večer za tých jenom mal rievali, a potom sme smeli s nimi súbu nahoni nasvičiť, alebo aj cukrne tým sa tie po nekotoch doma boli aj fajmo s nimi vôdco honili a ono šat aj keď to bude nejako cool.
7: Môj highlight je zbe by tu festival, že sme morevali a nekaj na ročo je zbe McDonald's.
8: Also mir so najlepšie ľubilo, že sme šestak veľa motivácie mali a že sme šestak spúrali. Hat eine spontane Reovania wird nas, so dass man da mal da keine Idee do Bunala do Pschiesli, hat sehr sehr schon neue Ludi.
9: Bei Rumunski aus dem Jahr Ludi und da so war noch Gott ist so ja so wie war beschäftigt ne, da Hospital die so mal beschäftigt war aus dem Jahr Ludi war da wäre ja Cheese da. Die ist da sauer, da dann bei Jara Bochert, ne?
10: Also mir ist von der Lippe Lübüer, dass man gute Wetscher an der Switchy-Bulli, aber die Sami-Switchy-Li, dass man schätze Spürali, hat du Brunala-Dumeli.
0: Da bin ich auch die Reverio Arevoki, Serbsko-Folklore-Ensemble Woodwork, ich wabdjelich aus der Natronie der Rumunskei.

0: Za kula.
1: Na što da heva?
2: Hej, vítajte do kula. Tu je un finalne dybk sa vúreja. Nie je tu pak bie. Tu mi je vonka. Súdnik pokaza nulový búl. O takým sa nadok vospituje. Wone steje džesačke vosom za svunčnú rozžu. Wone maja po takým netko šanzu finale zase rozsúžiť. Netko steje džesač žurč. A ja mám netko Matiasa Klimanka pola mesteva. Matiaso?
3: Hej. Što bys neke prašeno?
2: Ty máš nešto do vúce svoje video, also hýlži mi to nie to prede prajo. Šta to jo?
3: Hej, vizor, za finalistša mamo takrec 5 litrovske foske, za prvne a druhé mestvo, a za te prvne mestvo, vizor, jen dobropis, 6 kruč, damotne zastup za našu tingle party v novembru.
2: Dopad takým ja, Derek Klinči, a runie, když je Matias to povie, da su svončná roža se finálne dybk vúvojili. Ja ponujem raz, Ksenia, kakšte by to zdokonili, džen sa tu finále dobyť?
4: Es ist Wesselom, es ist Dobrum Timum. Also Namio Wesselocino, der Roman Gerard, hi, muss doch schon da li.
2: Potekim Wesselo, jako potein Rezept, du so neke Dobbelcherio Svecha, wot Pschiladovario. Proschu jenu Pschikles, gesanaschi Dobbelcherio. Hi, jahre dobra nala da potekim. Sudnice sa tu ešte raz vúraďuje v opasenom bulu. Ono sa dobyčarský foto celý s mytom Matiasa Klimanka. On má tu jednu malú fosku piva v ruce kulovského väzo. Matiasa, svoji tebe kulovské pivo.
3: Na kojiže pát.
2: Hej, tu sa netko dobyčarský foto činí. Všice sa zastupajú s bulom. Matias Klimank, přepadá myto. Prosím, přiklesk. Hej, jahre dere potekim, my sa netko tu rožunujeme z Kulova. Vulky ďak kulovské modine za vúotovanie, tu tie vúbernie stácie, byš opravde jahre rene pola vás. Vidíme sa příchodný týden v Roženče, nadžijeme tie z Muchu a Šlípsom. A hej, ja přeju vám riadne večer, dobrú noc, všinče dere doma je všetci, ktorí sú tu v Kulove boli. A vidíme sa na příchodnej stácii v Roženče. Dobrú noc.
0: Zadkula.
5: Co ty
6: švokam lubi? Ach, ale, máš tydzień cały czas przedziwdzione? Dzień cały pondziela. To dała wizę jenoś. Zadkula, bitch!